Ti Tom, jak Bobby, pali se ho. Použil jsem chochli, na majora se omluvili. A já hned z ráno půjčil jsem si pod souseda nůž. Na majora čekám. Jede se to mezi chochlí.

46. stupeň severní šířky, 88. východní délky. Pohoda příznivá, přistání dobré. Boj o světovládu, propagační pohotovost. Další rozkazy následují. S velitelským pozdravem, kníže pekelné.

Jenkáš nepadá v úvahu. Tři synové, voják Ivan, má dobyvatelské úspěchy. Kupec Ondřej. Lichvaří ve městě. Honza. Třenatá to je statku.